pohodová noční hudba na Rádiu B.

got shall get. Them that's not shall lose.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Je 7 hodin na Rádiu B. Dobré ráno.
1: Žádný kecání, jenom čistý a poctivý funky. To je pořad Terapie funkem a právě začínáme.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Je 8 hodin na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Před pražským hlavním nádražím se připravuje rekonstrukce stropu odbavovací haly, která začala minulý týden a bude dokončena do roku 2028. Nová podoba magistrály zahrnuje přechod pro chodce se semafory, stromy a cyklopruhy, přičemž řidiči přijdou o jeden jízdní pruh. Tato změna přinese oživení prostoru před historickou Fantovou budovou. Pražští radní vyhradili 13 milionů korun na obnovu zřícené plastiky Rovnováha u Barandovského mostu. Skulptura se rozpadla před plánovanou demolicí, čímž vyvolala veřejnou nevoli. Mnoho lidí nesouhlasí s návratem kopie masivního díla, známého také jako Červ dobyvatel. Centrem Prahy procházejí dopravní omezení, protože dopravní podnik začal opravovat tramvajovou trať. Cestující musí počítat s výlukou do pondělí 10. srpna. Řidiči projedou pouze jedním směrem. Prezident Petr Pavel varoval před narušením důvěry v soudy, když vláda požádala o vyloučení soudce Pavla Šámala z případu kvůli údajnému aktivismu. Podle Pavla nejsou demokratické instituce samozřejmé. Situace zdůrazňuje křehkost právního státu v současném období. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na
2: Pifoviny každé úterý a neděli na Rádiu B. Vítejte v Pifovinách. A rok se s rokem sešel a je tu čas na další best of.

rovnováha u Barrandovského mostu. Skulptura se rozpadla před plánovanou demolicí, čímž vyvolala veřejnou nevoli. Mnoho lidí nesouhlasí s návratem kopie masivního díla, známého také jako Červ dobyvatel. Centrem Prahy procházejí dopravní omezení, protože dopravní podnik začal opravovat tramvajovou trať. Cestující musí počítat s výlukou do pondělí 10. srpna. Řidiči projedou pouze jedním směrem. Prezident Petr Pavel varoval před narušením důvěry v soudy, když vláda požádala o vyloučení soudce Pavla Šámala z případu kvůli údajnému aktivismu. Podle Pavla nejsou demokratické instituce samozřejmé. Situace zdůrazňuje křehkost právního státu v současném období. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě.

0: News!
1: Yeah, and here I am.
2: Forcing me to face my greatest fears.

Je 10 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Před pražským hlavním nádražím se připravuje rekonstrukce stropu odbavovací haly, která začala minulý týden a bude dokončena do roku 2028. Nová podoba magistrály zahrnuje přechod pro chodce se semafory, stromy a cyklopruhy, přičemž řidiči přijdou o jeden jízdní pruh. Tato změna přinese oživení prostoru před historickou Fantovou budovou. Pražští radní vyhradili 13 milionů korun na obnovu zřícené plastiky Rovnováha u Barandovského mostu. Skulptura se rozpadla před plánovanou demolicí, čímž vyvolala veřejnou nevolu.

0: demokratické instituce samozřejmé. Situace zdůrazňuje křehkost právního státu v současném období. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě.
1: Hoď se do klidu s Rádiem B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Filmové novinky
1: na Rádiu B.
2: Dánský režisér Nicolas Winding Refn se po 16 letech snahy chystá oživit franšízu Maniac Cop, původně plánovanou jako seriál pro HBO, kde čelil neskutečnému šoku při čtení scénáře. Stanice nakonec odmítla projekt, ale Refn se nevzdal a připravuje celovečerní film. Premiéra by měla přivést zpět na plátno příběh o vražedném policistovi odolávajícím smrti, což má za cíl zaujmout nejen fanoušky grindhouse žánru. Tak to je dnes od filmu vše a nyní zpět k vaší oblíbené.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Jste fanoušky tenisu? Pozvěte sportovní božstvo Mercedes-Benz na Live Sport Prague Open. Soutěž startuje 27. července. Vítěz získá zářivou hvězdu. Fanoušci Tour de France, pozor. Máte možnost prokázat své cyklistické znalosti a vyhrát v soutěži. Stačí správně odpovědět na několik otázek na webu České televize a zábava může začít. Zapojte se do soutěže a třeba se stanete šťastným výhercem právě vy. Barboru Krejčíkovou čekal bleskový přesun z Athén, kde ovládla turnaj před 2 dny, ale i přesto porazila Lindu Fruchtwirtovou 6-2, 6-4. Navzdory únavě a menšímu prostoru k odpočinku Krejčíková na domácí turnaj rozhodně nezanevřela a dokonce už pokukuje po možném 10. titulu na elitním okruhu. Štvanický centrální dvorec jí zkrátka nepřestává kouzlit a hlavě přidávat energii ke skvělým výkonům. Čeští kajakáři na mistrovství světa v Oklahomě doslova zazářili. Jakub Krejčí vyhrál kvalifikaci klasického slalomu a do čtvrtečního semifinále kategorie K1 postoupili také Vít Přindyš, Jiří Prskavec, Kateřina Beková a Amálie Hilgertová. Bára Galušková skončila v poli poražených, ale i tak je česká výprava nadšená a rozhodně má co slavit. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Milí posluchači, ze světa technologií přichází zajímavá novinka z Japonska. Společnost SDRS vytvořila osobní chladicí skříň zvanou Dohimon Box, která se stala virálním hitem jako lednička pro lidi. Tato kuriozita zaujala milovníky netradičních řešení svou jedinečností a užitečností. Loučí se s vámi Rádio B a přeje vám krásný den. A teď zpátky k...
4: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život.

0: that's all right.
1: Feel that breeze from the Pacific. Mm-hmm.
2: Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

11 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Před pražským hlavním nádražím se připravuje rekonstrukce stropu odbavovací haly, která začala minulý týden a bude dokončena do roku 2028. Nová podoba magistrály zahrnuje přechod pro chodce se semafory, stromy a cyklopruhy, přičemž řidiči přijdou o jeden jízdní pruh. Tato změna přinese oživení prostoru před historickou Fantovou budovou. Pražští radní vyhradili 13 milionů korun na obnovu zřícené plastiky Rovnováha u Barandovského mostu. Skulptura se rozpadla před plánovanou demolicí, čímž vyvolala veřejnou nevoli. Mnoho lidí nesouhlasí s návratem kopie masivního díla, známého také jako Červ dobyvatel. Centrem Prahy procházejí dopravní omezení, protože dopravní podnik začal opravovat tramvajovou trať. Cestující musí počítat s výlukou do pondělí 10. srpna. Řidiči projedou pouze jedním směrem. Prezident Petr Pavel varoval před narušením důvěry v soudy, když vláda požádala o vyloučení soudce Pavla Šámala z případu kvůli údajnému aktivismu. Podle Pavla nejsou demokratické instituce samozřejmé. Situace zdůrazňuje křehkost právního státu v současném období. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě právního státu v současném období. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Steve Lacy, americký zpěvák a kytarista, přináší s novým albem Oh Yeah pod hlavičkou labelu Pitchfork lahodnou směsici fragmentovaných písní o rozchodu. Album, které vyšlo v roce 2023, nese punc jeho osobitého stylu a talentu, i když může působit poněkud fragmentárně a neodvážně. Pro posluchače, kteří jej dosud neznají, je to ideální vstupní bod do jeho světa smyčcových harmonií a jemné vokální práce. A nyní si pustme vaši...
2: Radio B.

Longplay. Pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán. Každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi. Od lidí. Pro lidi.
1: Poslouchat rovný beaty na Bčku.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Jste fanoušky tenisu? Pozvěte sportovní božstvo Mercedes-Benz na Live Sport Prague Open. Soutěž startuje 27. července. Vítěz získá zářivou hvězdu. Fanoušci Tour de France, pozor. Máte možnost prokázat své cyklistické znalosti a vyhrát v soutěži. Stačí správně odpovědět na několik otázek na webu České televize a zábava může začít. Zapojte se do soutěže a třeba se stanete šťastným výhercem právě vy. Barboru Krejčíkovou čekal bleskový přesun z Athén, kde ovládla turnaj před 2 dny, ale i přesto porazila Lindu Fruchtwirtovou 6-2, 6-4. Navzdory únavě a menšímu prostoru k odpočinku Krejčíková na domácí turnaj rozhodně nezanevřela a dokonce už pokukuje po možném 10. titulu na elitním okruhu. Štvanický centrální dvorec jí zkrátka nepřestává kouzlit a hlavě přidávat energii ke skvělým výkonům. Čeští kajakáři na mistrovství světa v Oklahomě doslova zazářili. Jakub Krejčí vyhrál kvalifikaci klasického slalomu a do čtvrtečního semifinále kategorie K1 postoupili také Vít Přindyš, Jiří Prskavec, Kateřina Peková a Amálie Hilgertová. Bára Galušková skončila v poli poražených, ale i tak je česká výprava nadšená a rozhodně má co slavit. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší...
4: Posloucháš Sebestřed na B.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na rádiu.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B. Přijď zažít neopakovatelnou energii v samém srdci Prahy. Doráž na D&B with Night v legendárním klubu Roxy. Těšit se můžeš na noc nabitou exkluzivními B2B sety, které zaručují tu nejlepší atmosféru a výběr toho nejzajímavějšího z aktuální drum and bass scény.
2: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené.
3: Radio B.

Je pravé poledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Nad Prahou dnes ve středu v 11.30 dopoledne zaburácely stíhačky JAS-39 Gripen během cvičného letu. Tento dojemný zvuk souvisel s předáváním velení velitelství pro operace armády České Red Corps od generálporučíka Václava Vlčka generálmajoru Jaroslavu Míkovi. Pro všechny obyvatele hlavního města to byla jedinečná příležitost zažít pohled na moderní vojenskou techniku. Český ministr zahraničí Petr Mačinka se setká s novou ruskou velvyslankyní Annou Ponomarjovovou, která nahradila Alexandra Zmejevského. Schůzka se uskuteční během středečního dne v Praze. Tento střet diplomacií slibuje posílit vztahy mezi Českou republikou a Ruskem. Za uplynulý rok zůstal asi 150 psů v útulcích poté, co byli odebráni majitelce v Odrovicích. Žel kvůli probíhajícímu soudnímu procesu musí útulky stále odmítat nové zájemce. Navzdory tomu, že město Pohořelice již investovalo miliony do péče, psi stále čeká nejistá budoucnost. Pachateli, který ukradl 46 milionů z účtů správy nemovitostí města Hradec Králové, hrozí až desetiletý trest. Peníze byly postupně převedeny na podvodné účty v průběhu několika dní. Firma chce vyvodit důsledky vůči zaměstnankyni, která transakce umožnila, a zabývá se pojištěním celé události. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě.

paráda, páté místo.

B paráda, čtvrté místo.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: Jedna hodina odpoledne na rádiu B.
1: Zprávy na rádiu B. Nad Prahou dnes ve středu v 11.30 dopoledne zaburáceli stíhačky JAS-39 Gripen během cvičného letu. Tento dojemný zvuk souvisel s předáváním velení velitelství pro operace armády ČSK Red Corps od generálporučíka Václava Vlčka generálmajoru Jaroslavu Míkovi. Pro všechny obyvatele hlavního města to byla jedinečná příležitost zažít pohled na moderní vojenskou techniku. Český ministr zahraničí Petr Mačinka se setká s novou ruskou velvyslankyní Annou Ponomarjovovou, která nahradila Alexandra Zmejevského. Schůzka se uskuteční během středečního dne v Praze. Tento střet diplomacií slibuje posílit vztahy mezi Českou republikou a Ruskem. Za uplynulý rok zůstal asi 150 psů v útulcích poté, co byli odebráni majitelce v Odrovicích. Žel kvůli probíhajícímu soudnímu procesu musí útulky stále odmítat nové zájemce. Navzdory tomu, že město Pohořelice již investovalo miliony do péče, psi stále čeká nejistá budoucnost. Pachateli, který ukradl 46 milionů z účtů správy nemovitostí města Hradec Králové, hrozí až desetiletý trest. Peníze byly postupně převedeny na podvodné účty v průběhu několika dní. Firma chce vyvodit důsledky vůči zaměstnankyni, která transakce umožnila, a zabývá se pojištěním celé události. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Sme blázni do muziky.
1: I do sportu. Do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Na pražské Štvanici se rozpoutal tenisový boj v osmifinále turnaje WTA. Ve hře zůstalo 7 českých hráček, z nichž 3 dnes poměří síly. Marie Bousková, 21. na světovém žebříčku, se střetne s Američankou Carol Yangsuh Leeovou z druhé stovky. Jste fanoušky tenisu? Pozvěte sportovní božstvo Mercedes-Benz na Leeuwen Sport Prague Open. Soutěž startuje 27. července. Vítěz získá zářivou hvězdu. Fanoušci Tour de France, pozor! Máte možnost prokázat své cyklistické znalosti a vyhrát v soutěži. Stačí správně odpovědět na několik otázek na webu České televize a zábava může začít. Zapojte se do soutěže a třeba se stanete šťastným výhercem právě vy. Barboru Krejčíkovou čekal bleskový přesun z Athén, kde ovládla turnaj před 2 dny, ale i přesto porazila Lindu Fruchtwirtovou 6-2, 6-4. Navzdory únavě a menšímu prostoru k odpočinku Krejčíková na domácí turnaj rozhodně nezanevřela a dokonce už pokukuje po možném 10. titulu na elitním okruhu. Štvanický centrální dvorec jí zkrátka nepřestává kouzlit a hlavě přidávat energii ke skvělým výkonům. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na rádiu.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B. Přijď zažít neopakovatelnou energii v samém srdci Prahy. Doráž na D&B with Night v legendárním klubu Roxy. Těšit se můžeš na noc nabitou exkluzivními B2B sety, které zaručují tu nejlepší atmosféru a výběr toho nejzajímavějšího z aktuální drum and bass scény.
2: To je vše. A nyní zpět k tvojí
3: To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže potvrdil, že nákup zbraní za 4 miliardy 260 milionů korun od české zbrojovky ministerstvem obrany byl v pořádku. Tento výběr dodavatele proběhl napřímo bez veřejné soutěže, což potvrdil jako správné i předseda ÚOHS Petr Mlsna. Rozhodnutí bylo oznámeno ve středu a podporuje pozici ministerstva v této významné zakázce. Lázeňský komplex na Karlovarsku zažívá nespokojenost poté, co účtoval jedné klientce neuvěřitelných 14 000 korun za pobyt jejího asistenčního psa. I přes předložení potřebných lékařských zpráv a potvrzení od veterináře odmítli zařízení poplatek zrušit, což vedlo k zásahu ombudsmana. Nakonec se rozhodli peníze vrátit, což však přišlo až po konfliktu se zástupcem lidských práv. Nad Prahou dnes, ve středu v 11.30 dopoledne, zaburáceli stíhačky JAS-39 Gripen během cvičného letu. Tento dojemný zvuk souvisel s předáváním velení velitelství pro operace armády České Terker od generálporučíka Václava Vlčka generálmajoru Jaroslavu Míkovi. Pro všechny obyvatele hlavního města to byla jedinečná příležitost zažít pohled na moderní vojenskou techniku. Český ministr zahraničí Petr Mačinka se setká s novou ruskou velvyslankyní Anou Ponomarjovovou, která nahradila Alexandra Zmejevského. Schůzka se uskuteční během středečního dne v Praze. Tento střet diplomacií slibuje posílit vztahy mezi Českou republikou a Ruskem. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě.
1: Posloucháš Zlomený býty na Béčku.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Na pražské Štvanici se rozpoutal tenisový boj v osmifinále turnaje WTA. Ve hře zůstalo 7 českých hráček, z nichž 3 dnes poměří síly. Marie Bousková, 21. na světovém žebříčku, se střetne s Američankou Carol Youngsuch Leeovou z druhé stovky. Jste fanoušky tenisu? Pozvěte sportovní božstvo Mercedes-Benz na Lioe Sport Prague Open. Soutěž startuje 27. července. Vítěz získá zářivou hvězdu. Fanoušci Tour de France, pozor! Máte možnost prokázat své cyklistické znalosti a vyhrát v soutěži. Stačí správně odpovědět na několik otázek na webu České televize a zábava může začít. Zapojte se do soutěže a třeba se stanete šťastným výhercem právě vy. Barboru Krejčíkovou čekal bleskový přesun z Athén, kde ovládla turnaj před 2 dny, ale i přesto porazila Lindu Fruchtvirtovou 6-2, 6-4. Navzdory únavě a menšímu prostoru k odpočinku Krejčíková na domácí turnaj rozhodně nezanevřela a dokonce už pokukuje po možném 10. titulu na elitním okruhu. Štvanický centrální dvorec jí zkrátka nepřestává kouzlit a hlavě přidávat energii ke skvělým výkonům. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší obrovnosti.

0: talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.
1: Od lidí pro lidi.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Milí posluchači, ze světa technologií přichází zajímavá novinka z Japonska. Společnost SDRS vytvořila osobní chladicí skříň zvanou Dohimon Box, která se stala virálním hitem jako lednička pro lidi. Tato kuriozita zaujala milovníky netradičních řešení svou jedinečností a užitečností. Loučí se s vámi Rádio B a přeje vám krásný den. A teď zpátky k

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

Longplay, pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán, každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

0: 3 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže potvrdil, že nákup zbraní za 4 miliardy 260 milionů korun od české zbrojovky ministerstvem obrany byl v pořádku. Tento výběr dodavatele proběhl napřímo bez veřejné soutěže, což potvrdil jako správné i předseda ÚOHS Petr Mlsna. Rozhodnutí bylo oznámeno ve středu a podporuje pozici ministerstva v této významné zakázce. Lázeňský komplex na Karlovarsku zažívá nespokojenost poté, co účtoval jedné klientce neuvěřitelných 14 000 korun za pobyt jejího asistenčního psa. I přes předložení potřebných lékařských zpráv a potvrzení od veterináře odmítli zařízení poplatek zrušit, což vedlo k zásahu ombudsmana. Nakonec se rozhodli peníze vrátit, což však přišlo až po konfliktu se zástupcem lidských práv. Nad Prahou dnes, ve středu v 11.30 dopoledne, zaburácely stíhačky JAS-39 Gripen během cvičného letu. Tento dojemný zvuk souvisel s předáváním velení velitelství pro operace armády České Terker od generálporučíka Václava Vlčka generálmajoru Jaroslavu Míkovi. Pro všechny obyvatele hlavního města to byla jedinečná příležitost zažít pohled na moderní vojenskou techniku. Český ministr zahraničí Petr Mačinka se setká s novou ruskou velvyslankyní Annou Ponomarjovovou, která nahradila Alexandra Zmejevského. Schůzka se uskuteční během středečního dne v Praze. Tento střet diplomací slibuje posílit vztahy mezi Českou republikou a Ruskem. A teď zpátky k vaší oblíbené
1: hity, které znáte právě teď.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Steve Lacy, americký zpěvák a kytarista, přináší s novým albem Oh Yeah pod hlavičkou labelu Pitchfork lahodnou směsici fragmentovaných písní o rozchodu. Album, které vyšlo v roce 2023, nese punc jeho osobitého stylu a talentu, i když může působit poněkud fragmentárně a neodvážně. Pro posluchače, kteří jej dosud neznají, je to ideální vstupní bod do jeho světa smyčcových harmonií a jemné vokální práce. A nyní si pustme vaši
2: pořádně nalomený beat. To na Bčku může.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Na pražské Štvanici se rozpoutal tenisový boj v osmifinále turnaje WTA. Ve hře zůstalo 7 českých hráček, z nichž 3 dnes poměří síly. Marie Bousková, 21. na světovém žebříčku, se střetne s Američankou Carol Youngsuch Leeovou z druhé stovky. Jste fanoušky tenisu? Pozvěte sportovní božstvo Mercedes-Benz na Leeuwe Sport Prague Open. Soutěž startuje 27. července. Vítěz získá zářivou hvězdu. Fanoušci Tour de France pozor. Máte možnost prokázat své cyklistické znalosti a vyhrát v soutěži. Stačí správně odpovědět na několik otázek na webu České televize a zábava může začít. Zapojte se do soutěže a třeba se stanete šťastným výhercem právě vy. Barboru Krejčíkovou čekal bleskový přesun z Athén, kde ovládla turnaj před 2 dny, ale i přesto porazila Lindu Fruchtwirtovou 6-2, 6-4. Navzdory únavě a menšímu prostoru k odpočinku Krejčíková na domácí turnaj rozhodně nezanevřela a dokonce už pokukuje po možném 10. titulu na elitním okruhu. Štvanický centrální dvorec jí zkrátka nepřestává kouzlit a hlavě přidávat energii ke skvělým výkonům. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší...

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B. Přijď zažít neopakovatelnou energii v samém srdci Prahy. Doráž na D&B with Night v legendárním klubu Roxy. Těšit se můžeš na noc nabitou exkluzivními B2B sety, které zaručují tu nejlepší atmosféru a výběr toho nejzajímavějšího z aktuální drum and bass scény.
2: To je vše. A nyní zpět k tvojí
3: Radio B.

Radio Bečko. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

4 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže potvrdil, že nákup zbraní za 4 miliardy 260 milionů korun od české zbrojovky ministerstvem obrany byl v pořádku. Tento výběr dodavatele proběhl napřímo bez veřejné soutěže, což potvrdil jako správné i předseda ÚOHS Petr Mlsna. Rozhodnutí bylo oznámeno ve středu a podporuje pozici ministerstva v této významné zakázce. Lázeňský komplex na Karlovarsku zažívá nespokojenost poté, co účtoval jedné klientce neuvěřitelných 14 000 korun za pobyt jejího asistenčního psa. I přes předložení potřebných lékařských zpráv a potvrzení od veterináře odmítli zařízení poplatek zrušit, což vedlo k zásahu ombudsmana. Nakonec se rozhodli peníze vrátit, což však přišlo až po konfliktu se zástupcem lidských práv. Nad Prahou dnes, ve středu v 11.30 dopoledne, zaburácely stíhačky JAS-39 Gripen během cvičného letu. Tento dojemný zvuk souvisel s předáváním velení velitelství pro operace armády České Krkr od generálporučíka Václava Vlčka generálmajoru Jaroslavu Míkovi. Pro všechny obyvatele hlavního města to byla jedinečná příležitost zažít pohled na moderní vojenskou techniku. Český ministr zahraničí Petr Mačinka se setká s novou ruskou velvyslankyní Anou Ponomarjovovou, která nahradila Alexandra Zmejevského. Schůzka se uskuteční během středečního dne v Praze. Tento střet diplomacií slibuje posílit vztahy mezi Českou republikou a Ruskem. A teď zpátky k vaší oblíbené

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: filmové novinky
1: na rádiu B.
2: Dánský režisér Nicolas Winding Refn se po 16 letech snahy chystá oživit franšízu Maniac Cop, původně plánovanou jako seriál pro HBO, kde čelil neskutečnému šoku při čtení scénáře. Stanice nakonec odmítla projekt, ale Refn se nevzdal a připravuje celovečerní film. Premiéra by měla přivést zpět na plátno příběh o vražedném policistovi odolávajícím smrti, což má za cíl zaujmout nejen fanoušky grindhouse žánru. Tak to je dnes od filmu vše a nyní zpět k vaší...
3: Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

This is where I heal my hurts. For tonight, God is a DJ.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Na pražské Štvanici se rozpoutal tenisový boj v osmifinále turnaje WTA. Ve hře zůstalo 7 českých hráček, z nichž 3 dnes poměří síly. Marie Bousková, 21. na světovém žebříčku, se střetne s Američankou Carol Yangsuh Leeovou z druhé stovky. Jste fanoušky tenisu? Pozvěte sportovní božstvo Mercedes-Benz na Leo Esport Prague Open. Soutěž startuje 27. července. Vítěz získá zářivou hvězdu. Fanoušci Tour de France, pozor! Máte možnost prokázat své cyklistické znalosti a vyhrát v soutěži. Stačí správně odpovědět na několik otázek na webu České televize a zábava může začít. Zapojte se do soutěže a třeba se stanete šťastným výhercem právě vy. Barboru Krejčíkovou čekal bleskový přesun z Athén, kde ovládla turnaj před 2 dny, ale i přesto porazila Lindu Fruchtvirtovou 6-2, 6-4. Navzdory únavě a menšímu prostoru k odpočinku Krejčíková na domácí turnaj rozhodně nezanevřela a dokonce už pokukuje po možném 10. titulu na elitním okruhu. Štvanický centrální dvorec jí zkrátka nepřestává kouzlit a hlavě přidávat energii ke skvělým výkonům. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

0: Je 5 hodin na rádiu B.
1: Zajímavý akce na dnešek.
2: Ti přináší rádio B.
3: Přijď zažít neopakovatelnou energii v samém srdci Prahy. Doráž na D&B with Night v legendárním klubu Roxy. Těšit se můžeš na noc nabitou exkluzivními B2B sety, které zaručují tu nejlepší atmosféru a výběr toho nejzajímavějšího z aktuální drum and bass scény.
4: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené...
5: Užij si jamajské slunce na Béčku.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Na pražské Štvanici se rozpoutal tenisový boj v osmifinále turnaje WTA. Ve hře zůstalo 7 českých hráček, z nichž 3 dnes poměří síly. Marie Bousková, 21. na světovém žebříčku, se střetne s Američankou Carol Yangsuh Leeovou z druhé stovky. Jste fanoušky tenisu? Pozvěte sportovní božstvo Mercedes-Benz na Leeuwe Sport Prague Open. Soutěž startuje 27. července. Vítěz získá zářivou hvězdu. Fanoušci Tour de France, pozor! Máte možnost prokázat své cyklistické znalosti a vyhrát v soutěži. Stačí správně odpovědět na několik otázek na webu České televize a zábava může začít. Zapojte se do soutěže a třeba se stanete šťastným výhercem právě vy. Barboru Krejčíkovou čekal bleskový přesun z Athén, kde ovládla turnaj před 2 dny, ale i přesto porazila Lindu Fruchtwirtovou 6-2, 6-4. Navzdory únavě a menšímu prostoru k odpočinku Krejčíková na domácí turnaj rozhodně nezanevřela a dokonce už pokukuje po možném 10. titulu na elitním okruhu. Štvanický centrální dvorec jí zkrátka nepřestává kouzlit a hlavě přidávat energii ke skvělým výkonům. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Dimmi ancora solo una parola.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Longplay, pořad přinášející průřez českými i zahraničními ambientními alby. Přehráváme hezky od začátku až do konce. Vybírá Michal Kořán, každou neděli od 8 do 9 večer na Rádiu B.

Exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

Rádio B, vítá vás Mirek Fibiger v živém vysílání ze Roudnice nad Labem. Vítám vás zase ve středu, kde je živý vysílání Horký kaše metalového pořadu silně zaměřenýho proti agrometalu a různým kravinám. Z kraje to odpálili Flotsam and Jetsam. Úžasná kapela z Ameriky vydává novou desku a tohle byl nový single. A hnedka v závěsu další Američani Anthrax vydali konečně první single z dlouho připravovaný nový desky. It's for the kids. A jedem.

Tak dovuráceli Antráče, jejich první singl z nový desky, naprostej luxus a živá nádhera hnedka z kraje. Pokračujeme dál, Američani další, Armored Sign se svým zpěvákem, který kdysi zpíval taky v Anthrax, taky vydali novou fušnu a je tady nový single a je to radost poslouchat. Armored Sign, Closed Bone.

Skvělý Armored Sign s single Close the Bone. A protože mě zaujala ještě velmi jedna skladba z téhle nový desky, skvělá rytmika tam je, takže dám ještě jednu pecku v nich. Armored Sign a Any Man.

Tak tohle byla, myslím, velká metalová paráda, doufám, že se mnou souhlasíte. Nejsem si úplně jistý, jestli jsem řekl jméno toho zpěváka John Bush. John Bush, který naspíval, my tuším, dvě desky s kapelou Anthrax v 90. Zabrousíme jedním songem taky jakoby, že do death metalu, který teda vůbec nemusím, ale legendární kapela Dead s Chuck Schuldiner a muzikanty, který s ním nahráli legendární desky Spiritual Healing a ježiš, ta druhá Leprosy, tak tyhle chlapy koncertují s projektem Left to Die, kde hrajou ty songy z těch desek a teď se rozhodli, že vydají desku s novejma songama a tady je první z nich.

Ne, tohle nebyl death metal, tohle byl prostě skvělej metal. V podání Left to Die kapely od Chucka Schuldingera, nebo jak se jmenoval, už jen dávno po smrti kluk. Dáme si starou klasiku, kapelu Sodom a Magic Dragon song z desky Agent Orsch. Prostě něco báječného z Německa. Go!

0: Geniální, geniální, geniální, úžasně nazvučený, nahalený verbal, geniálně nahraný kytary, struktura té skladby, to je prostě jedna velká radost. Tak teď to trošku zlegračníme, ten pořád je to horká kaše z Rovnice nad Labem, Rádio B. Pustím asi dva songy kratoučký za sebou, protože další nikdy tato kapela nenahrála, jmenuje se Maki Pap a dělají si ze všeho srandu, jsou z Ameriky, go!
1: In the beginning, there was wolf. And then there was pig. Wolf was the natural enemy of pig. And so our story begins.
2: Little pigs, let me in.
3: Not by the hair of my chinny chin chin.
2: Or I'll huff and I'll puff and I'll blow your house in.

Je jakože sranda, ale muzikanti jsou to prvotřídní, naprosto, naprosto. Tak teď z téhle sranda kapely zabrousíme do Čech, dáme si hrdinové nové fronty, které jsou svíš pankáči samozřejmě. Jenomže v roce 2021 dali nový kabát starým těm hitům, jako jsou Dům na demolici a podobně. A my si dáme z tohohle toho nově nahraného těch starých věcech přímo Bombardéry.

Na obloze vidíš černé vrány, letí k nám a jejich celý hejno. Mám ten dojem, že to budou bombardéry, až doletí, už to bude všechno.

Tak, hrdinové Nové fronty to vybombardovali a my zůstaneme v Čechách. Mnohými zatracovaná deska Debustrolu, Chytrá past. Mně se ta deska třeba hodně líbí a je tam jeden vypalovák, jako možná jeden z nejrychlejších, co jsem kdy od Debu slyšel, tak ho pouštím.

Tak Martinovi Kolinskýmu tenkrát něco scházelo, tak prostě o tom složil písničku. Tak a my se přesuneme do USA a Ted Nugent, geniální gitarista, už jsem ho myslím dvakrát pouštěl, a jeho největší hit Cat Scratch Fever, už to nahrálo spoustu kapel po něm, mimo jiné Motorhead a tak dále, takže aby bylo jasno, kdo je autorem. Dneska Ted Nugent je úplný zblázněnec do prezidenta Spojených států, bohužel bojuje za něj, nicméně songy má do dneška skvělý Cat Scratch Fever.

Legendární kytarista Ted Nugent USA, záznam z roku 1987. A Velká Británie vystřídá Ameriku, oblíbenci Saxon, deska Innocence is no excuse a vypalovák Devil Rides Out.

Saxony a jejich Devil Rides Out, deska Innocence is no excuse. Teď jsem tam chtěl teda vypálit, aby jsme to trošku probudili razory, ale budu dneska hodné, já dám tam Pretty Maids a Syndicade, tuším 1991.

Tak to byly Pretty Maids, Syndikáde, a od mikrofonu se dneska s váma loučí Mirek Fibigert z Rovnice nad Labem, Rádio B a metalový pořad Horká kaše. Takže já a David Lee Roth vás zdravíme a za dva týdny zase znova. Čau!

Jo, krásný dobrý den, dámy a pánové, je to tady. Ladíte Bčko a od mikrofonu se hlásí bílý muž s černým srdcem. Wow, je to tak. Black Eye Top. Já jsem MC Marky a mám pro vás prima papáníčko. Vzal jsem černý hrnec a nakopal jsem do těma nejlepšíma ingrediencema. Funky, soul, jazz, rock and roll. Budeme rapovat, budeme stepovat, budeme rytmus milovat. A hlavně budeme tančit. No tak pojďme na to.

jednou za 14 dní živá show, a to ve středu večer, pak v pravidelných opakování. Mě to baví, bavíte ve mně vy, celý svět mě baví, protože je pěkně barevnej.

Soul Brada. Oh yes! Posloucháte nejlepší show na celém světě. Takový je Black Eyed Top. A já jsem dostatečně šílený. To mě nezná, to mě brzo pozná. Tak co? Chci zakřičet? Are you ready? Já teda rozhodně jo. The Funk Soul Brada. The Funk Soul Brada. No a jako první věcičku jsem si pro vás připravil Windbreaker. Wow, wow, bude to tu pěkně foukat. No tak pojďte, dáme to na 100%. Co vy na to? Jako vždycky, vytáhneme reprovedny, osolíme to, až sousedi vědí, zač je toho loket. Hit me, buďte funky.

tak co, pěkná záležitost, pěkně ze začátku, co vy na to? Clap your hands, everybody, everybody, clap your hands. Rozjedeme to ještě, nebo se dáme dál nějakou věcičku? Já si myslím, že půjdeme dál. Tak jo, posloucháte Radio B a mám rád tuhletu hudbu, proto vám ji pouštím. Wow, wow, wow, a taky v autě, pěkně to poslouchte, takže ať duní 120 nebo Lambo, na řadě Los Mambo Jumbo. Ho, začni trsat, nebuď flink, já ti pouštím do hlavy Prima Swing, takže jo, pojďte, Los Mambo.

Jo, lidičky, posloucháte dvojhodinový nářez černý muziky. Hoho, kluci ani holky se tady flákat nebudou. Tleskám tady na druhou a říkám, jo, zazní rap, jazz, taky blues, rock and roll a single gallons of the booze, partičky The Royal Flush. Tak se mi zdá, že přichází Mr. Rock and Roll, forever baby, DJ Hrejmy, posloucháte Radio B.

Rock and roll, který se přerodil z Red and Blue a pokračoval do Rockabilly Music. Rock and roll, hit it! Nebudeš se divit, když naštíví tě spirit, duch 90. let, chutná jako knedlíček, prima repíček, přichází partička, Doug E. Fresh E. Crew, páni, vybírám se skvělo soundtrack Ghostbusters 2, takže když se vám něco zjeví, who you gonna call? No jasně, krotitele duchů přímo z New York City, haha, jedeme na to!

Flash and Crew. Wow, tomu říkám dobrá záležitost. Radio B všichni ladí, protože jsou mladí, jim nevadí, že když občas to neladí, další track nebude tu klid. New Jazz, další pecka Mother Earth. Bad as sweet, no jo, takže teď zase budeme trošičku za intelektuály, no proč ne, přesně takovýhle pořad náš je, každý ať si vybere prostě to svoje, ať je to funky, soul, jazz, nebo rock and roll, od maklu se hlásí MC Marky, ten co má rád pivopárky a strašně rád tancuje, no takže pojďme na to, pojďme trochu jazzovat, pojďme se trochu bavit a hlavně nepřestávejme tančit, v rytmu jančit.

Tata, wow, tak co, kluci, holky, trsáte? Poslouchá nás celá planeta, co jmenuje se Areta, ať si bílej, žlutej nebo černej. Black Eintopfu zůstan kámo věrnej, buď si jistý, že jsem jetej, jsem prostě šílenec MC Márky a tohle to je skvělej pořád. Mám tady černý hrnec a mám v něm hodně barený muziky a dáme si trošičku 90, co vy na to? CNC Music Factory, ho, ho, ho. Bang the beat, beat, beat, beat, beat, beat, beat, či nebeat, já rozhodně říkám beat, ho, ho, tak jo. Je to na 100% jako vždycky, chutná vám to, servíruj další pořád.

Swing!

Swing. Oho. Co tomu říkáte? 80. léta na Radio B. Pošlu vám hudbu do mozku, udělá z vás trosku. Josku, no jasně, improvement, conquest, body movement. Pokračujeme dál, to znamená, že si dáme zase první polovinu 80. let a to už nám začne zapáchat trošičku funky music. I když si se trochu disco, ale i to patří do našeho programu. No jasně, pořádný hrneček a já se nevím si hrmareček. Uhuhu, funky, funky. Jedeme dál, dámy a pánové. Světelná podlaha. A za chvíli nás čekají hranatý káry od Máry. Go, go, go, go. Prvních 30 minut za náma a já doufám, že vás to baví.

Clap your hands, everybody. Everybody, clap your hands. Oh, clap your hands, everybody. Everybody, clap your hands. No, jo. Tak to se mi tu rýmuje, v křesle koženém libuje. Ten, kdo rytmus miluje, nelituje, že je tady s námi. Páni, dámy, jsme tu s vámi na Radio B. Groomy, groomy, mass production. Přesně tenhle ten single jsem si tady dál. To znamená, že jednou nohou v osmdesátkách, ale už jsou tady pomalu sedmdesátky. Prima hrátky a s nima afra na hlavách a hranatý hlavy. Oh, zažijeme salvy, černej vinyl se pěkně točí a to mě baví.

pau. No, pěkně to šlape, pěkně to duní, ti chlapci, co umí. Zdravím všechny kamarády, zdravím všechny bratry. Rozdudíme Krkonoše, Šumovu i Tatry. Dáme nudě adio, poslouchejte naše rádio. Tak teď jsem hack, na řadě je další track. Zjevil jsem ve studiu rapper Tupac. Hej, co tady, kámo, chceš? Cože, další funky, kámo, není to vůbec žádný problém. Jedeme čistý 70. léta, přichází bandička, která si říká Star Guard. Oho, pěkně to šlape. Hra na tý káry, posílám houdomu od MC Homary do celého světa, tak s

Au, au, au, au, tak musíte uznat, že tato pecka je vážně rázná. Máš téměř za blázna? No jasně, kámo. Vyčistí se ale před svým prahem a vem rovnou tébych, protože na řadě je tady Henrik Denich. Kámo, tak se mi zdá, že přímo z USA přicházíme do Evropy, a to přímo do Polské lidové republiky. Ano, ano, slyšíte dobře. A teď si pochutná, kde jaký jazyček. No, přichází totiž bezva jazyček nebo jazz rock. Nechám to na vás, pan Denich.

Wow, no lidičky, tak co tomu říkáte? Tak tohle to bylo jednou nohou v sedmdesátkách a už se nám tam pomalu vtírá tak trošičku rock and roll music. Paří Brno, Paří Mnichov a město Dessau v Německu. Dessau, protože pouštím funky Nassau. A zdá se, že už se nám tady trošičku vtírají šedesátky. To mám, když to bublá, huha, hurá.

Oh, funky, funky, hej, tak už si tady jedeme 60. léta, tohle pecka, to byl Slam, Hit Me, přichází Martha Whitney, že je bílá podle jména, neznamená, že je líná, a že já prej mluvím jako buzik, já se říkám MC Mark, co má rád black music, pojedeme tedy dál, jo, co vy na to, Martha Whitney, 60. léta, mám to rád, oh, jedem, oh, jo.

Jak na Proud! Wow, wow, wow! Tomu říkám 60. leta jako vytištěný. Dámy a pánové, pokračujeme dál. Afra na hlavě, velký brejle a kalhoty do zvonu. Džiny značky Levis, teď přichází Betty Davis. It's my life! Takže jedeme stále, co to je? Je to zase funky nebo soul? Jsou to 60. Prima hrátky.

It's my life, tak tohle to je můj život a já mám pro vás poselství. Bude to OK a budeme se smát. A budeme si dobrou hudbu hrát, ve větru si jen tak vlát. A lidičky, já vám něco povím, mám vás rád. A pouštím vám stále dobrou muziku, takže ještě další 60. záležitost. I feel an arch. Hit me! Zůstaňte černý, i když jste bílý.

everybody. Hej kamo, mantare beto, mantare basso, mantare do sitar. Tak tohle to byl skvělý single Go Go Sitar. Střílim pecky jako říčné hry. Přichází Mr. Rock and Roll, Chucky Berry a jeho skvělá pecka I want to be your driver. Jakože bych chtěl být tvůj řidič. Oh, oh, oh.

I want to be your driver, tak co holky a kluci, přichází slečna Lucy. Lucy je ta, co se ráda napije, ale rozdou dobrou náladu nezabije. Stále jen Mr. Rock'n'Roll.

0: mysl si, big old darling.
1: Hej, mami, za tuhletu hudbu jsem ti vděčný, protože rock and roll, ten je tady věčný. Přichází Joe Houston, další pecička. Ovšem pozor, jednou nohou opět swingový muzice. To znamená, že se postuneme opět dál. Je to swing nebo rhythm and blue, je to Eindhoven.

Čau, dámy a pánové, máme tady 20. minutu druhé poloviny našeho programu Black Eintop, Klepity Club, tak my chceme rock and roll, to je teda goal, posíláme to dál. Z rock and roll, red and blue nebo boogie boogie nás čeká další dekádička. A bych ti neping, posílám ti prima swing, takže se posouváme přímo do 30. let.

Na pták, wow, wow, wow, jsem jak rozjetej vláček, nebo jako ptáček přichází Bobby Bird. Dámy a pánové, jestli jsme si dali swingovou hudbu, tak si dáme trošičku jazzíček. Co jde na to? Each time I think of you. Každou chvíli na tebe myslím. Pádi, tady je někdo zamilovaný. Láska.

Parababa, jo, tak takovýhle přesně náš pořád, dámy a pánové, máme tady 30. minutu druhé poloviny našeho programu a můžu říct, že hraju černý a hraju cool, nejsem žádný vůl, co hraje tak něco jako něco na půl, veme na to hůl a říkám yes, a je jazz, dámy a pánové, ovšem přidáme trošičku beatu, co vy na to, čekají nás tady partička, říkající Gangstar a vybírám opět další filmovou záležitost, Jazzing. Ovšem z filmu Mo Better Blues, tak si to pojďme užít, otočte čepici, čapněte nějakou slepici a pojďte tančit, budeme rapovat, stepovat, protože takovej byl hip-hop 90. let, pojďme na to, musical jazz.

au jestem mo better blues. No jasne, za mikrofonem skvělej guru a za kolama DJ Premo. Jo, dámy a pánové, pokračujeme dál, protože I'm top se pomalu, ale jistě krátí. Jedeme dál, přichází, wow, další záležitost. Rob Bass, tady přednedávnem zesnul, zdá se, že si dneska hrajeme samý mrtvoli. Je to tak, ale prostě tady zůstává a žijou a dokama tady bude slunce a MC Marky, tak se tato hudba bude hrát. Oh, tak pojďme na to, hit me, starý dobrý rapovej flak.

hip-hop, hip-hop, dámy a pánové, stále to jede, hraju pro všechny šílence a janky, buďte happy, buďte funky, pozdravujte Vlaďky, Dominiky, Hanky, z práce moje kámoše, co rádi baští langoše, Prima Rímek, MC Mark, to je ale týpek a já vám pouštím dál, dál nedávám pokoj, ha, opět funky, new master of sounds, máme tady posledních 20 minut, tak to ještě pořádně osolte, osolte non-max.

Ba-ba-ra-ba, tančím, skáču, kroutím bokama. Krkem, ušima, bokama, ať že dostanu rozum, kdy přijde tenhle ten posun, kámo. Já ti říkám, to už budu 3 hodiny studené, ale furt budu klepat v rytmu funku. Jedeme stále dál, Blackfoot, Blackfoot, jo, jo, jo, je to good.

Wadashi Trek. Je paní Marta Ren, je to jako sen vytáhnutě ven, nebudeš už doma hnít, roztančíme spolu celou street, ulice, býty do tvý palice, po na báječku je tradice, no tak pojďme na to, protože ten čas je opravdu neúprosnej a Marta je prostě boží, přišla vám to říct a bude vám tady zpívat. Marti, se mi to líbí. Jsem bílý muž s černým srdcem a doufám, že vy taky. Buďte nám věrní, pište a posílejte do celého světa.

0: I'll give it to you.
1: Tak jo, a máme tady poslední čas. Black Eyed Peas byla Ve dne v noci. Chvalte Hospodina, kterého miluje VIP Spodina, a my si dáme styl, který přesně o tom je. Přichází Jackson Sisters, a to znamená co? No jasně, že poslední čas patří těm nahoru. No jasně, to gospel. Hallelujah!

Očist je duši, tančete, křičte, chválte pána. Z večera, poledne nebo z rána, dámy a pánové, tohle to je radost. Čistá radost, tohle to je gospel music na Radio V a Jackson Sisters. A my máme posledních 7 minut. A co si dáme ještě? Něco podobného? No jasně, protože tohle to patří do našeho programu. Takže glory, glory, aleluja, and yes, and indeed. Ho. Jedeme dál, jedeme stále v gospelu. Takže jo, ať je kostel a Radio B.

neskuteční, neskuteční, gloria, aleluja. Na Plíbecky jedeme. Dámy a pánové, chtěl jsem moc poděkovat, že jste to tady dneska se mnou vydrželi. Hráli jsme funky, soul, jazz, rock and roll, rapovali jsme, stepovali jsme, vzali jsme to pěkně z ostra. Já vám moc děkuju, příště na shledanou, anebo v pravidelných opakování. Klidně mi napište, že jsem blázen, protože mě to baví, bavíte mě, my a tohle to skvělý rádio. Díky a hezký dobrý den, krásný večer, nebo krásné dobré ráno, Radio Black B, přesně tak, Black B, kdo to ví? Čau, já jsem MC Marky, ahoj.

Rádio Béčko. Bity tvého srdce. Rádio B.cz.

0: 11 hodin na Rádiu B.
1: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

I'm used to it by now. Just breathe.